Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral Chopinovu polonézu A-dur číslo 1 opus 40. Ten istý orchester a v jeho podaní polonéza z druhého dejstva Dvořákovej opery Rusalka.

Vladimír Spivakov a Boris Bachtereu zahrali polonézu Henrika Vieňavského pre husle a klavír D-dur číslo 1, opus 4. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Mestečko Čelákovice nedaleko Prahy ukrýva jeden z klenotov funkcionalizmu, v mnohom priekopnícku stavbu vilu Wollmann. Vila, ktorá pripomína zaoceánsky parník aj sochu, v sebe nesie prvky súdobých umeleckých avantgárd a bola navrhnutá pod vplyvom Le Corbusiera, Bauhausu i Karla Taigeho, vyzývajúceho dvojicu autorov, architektov k väčšej expresivite, emocionálnemu funkcionalizmu. Príbeh majiteľov aj samotnej vily je plný zvratov, krásy aj tragédií a dnes, ako sa píše v jednom z textov, pripomína tú opojnú dobu 30. rokov 20. storočia, keď ortodoxný funkcionalizmus flirtoval s avantgardou. Wollmannovou vilou sa prejdeme s kurátorkou Zuzanou Kadlečkovou. Na úvod si ale predstavme človeka, bez ktorého by tento skvost medzivojnovej architektúry neexistoval.
1: Josef Wollmann byl prvorepublikovým továrníkem první Československé republiky. Ve 30. letech jeho obráběcí stroje zásobovaly nejen celé Československo, ale proudily z Čelákovic, z malého města 20 kilometrů od Prahy do celého světa. Já ho často přirovnávám k Baťovi, protože to je takové nejrychlejší přirovnání, když někdo Josefa Wollmanna nezná, tak se s ním takhle velmi rychle a prakticky seznámí. On byl inspirovaný svými pobyty v Americe, které byly opakované, on se tam vracel celý svůj život, ale jeden byl ten nejdůležitější. A to bylo rozhodnutí hned po té, co Josef, to je začátek rané 20. století, 10. léta, kdy ho rodiče po té, co dokončil střední školu, vyslali do Ameriky na zkušenou. A on odjel do amerického Chicaga, kde se stal součástí tehdy velmi živé československé komunity, která mu pomohla nejen získat mnoho profesních kontaktů, ze kterých potom celý život těžil, ale v Americe se seznámil i se svou budoucí ženou, se svou manželkou. Ona byla Češka, Ludmila Daubková. Nicméně oba snoubenci potom došli k závěru, že svoje dítě chtějí vychovávat v Evropě, v rodné zemi a že chtějí podnikat v Evropě. A píše se rok 1909, kdy se tedy vrací, usazují se právě tady v Čelákovicích, kupují první pozemky a začínají podnikat.
0: Trvalo teda takmer 30 rokov, kým se rozhodol Wollmann dať postavit tuto vilu?
1: Ano, je to dům z druhé poloviny 30. let. To má své výhody i nevýhody. Ty jednoznačné výhody jsou, že architekti tehdy už mohli těžit z těch modernistických proudů, takže Wollmannova vila je takovým kotlem modernismu. Najdeme tady určitě inspiraci architekty Bauhausu, Walterem Gropiem, vidíme tady Alvara Aalto, Franka Lloyda Wrighta, ale úplně nejvíc se obraceli do Francie, k zakladateli moderní architektury Le Corbusierovi. Všech pět principů, všech pět bodů moderní architektury tady na vile krásně odečteme. Do té doby docela prakticky obýval vilu, která byla součástí přímo fabriky, takže se vůbec nevzdaloval. Byl v podstatě u sebe prakticky doma na dvorku, ale rozhodl se v těch 30. letech, že i tohle změní a poté, co postavil prakticky celé Čelákovice, vyrostla díky němu fabrika, továrna a mnoho čtvrtí, tak se rozhodl na tu pomyslnou třešničku na dortu a změnit i bydlení svoje.
0: Je velmi zaujímavé, že jak hovoríme právě o tom rozkvete funkcionalismu v Čechách alebo v Československu, tak ak si porovnáme povedzme tuto vilu s tou najznámejšou vilou Tugendhat, kterou postavil zase jeden z najznámejších architektov, tak Wollmann naopak se rozhodl osloviť dvojicu prakticky začínajících a ještě neetablovaných architektov.
1: Hodně zariskoval, nepořádal žádný tender ani výběrové řízení, zakázku udělil velmi překvapivě dvěma prakticky skoro ještě studentům, architektům bylo 27 let, byli čerstvě po studiu architektury. Těch teorií je několik, dokonce někteří historici architektury tak se přiklání k té, že k tomu setkání mezi Wollmannem a mladíky Janu a Šturzou došlo úplně náhodně, protože architekt Šturza si tehdy jako svoje druhé zaměstnání přivydělával jako prodejce vysavačů jedné známé značky a díky tomu se dostal do kontaktu právě s Wollmannem. Ale druzí historici architektury to vyvrací a tvrdí, že Wollmann byl velmi praktický, racionální člověk a že rozhodně rozhodně nějaké reference měl. Já bych k tomu dodala, že on tehdy spolupracoval s celou řadou architektů a ve stejné době, kdy zadával práci dvěma mladíkům, tak měl dva projekty od Josefa Havlíčka. A Josef Havlíček byl v té době už nějaké jméno.
0: A napokon si teda vybral tuto dvojicu, čo ho přesvědčilo?
1: Myslím, že jejich odvaha, to, že chtěl dům, který bude výjimečný, který skutečně zaujme. No a taky spekulujeme o tom, že v tom mohla být i jeho jistá sázka na to, že do toho projektu může trochu promluvit a že si třeba svou ložnici zařídí dokonce svým původním nábytkem ze svého bývalého bydlení. A zkrátka, že s dvěma mladíky se domluví lépe než s nějakou světovou ikonou. To, když se podíváme třeba do vil Adolfa Lose, tak rozhodně nebylo možné ani se rozhodnout o tom, co si postavíte na poličku, na to, jak bude vypadat vaše postel.
0: Tak predstavme túto dvojicu vtedy naozaj začínajúcich mladých architektov, ktorých Olbanová vila možno preslávila, ale napokon potom na zvrate v 50. rokoch práve naopak sa k tejto vile už ani nehlásili.
1: Je to tak, Olbanová vila je sice nejvýjimečnější jejich zakázkou, ale hodně dlouhou dobu upozaděným projektem, který zůstával prakticky v šuplíku. Oni tenhle projekt pro Josefa Olmana zpracovávali skutečně tady ve velmi mladém věku, plní ještě té touhy tvořit, plní myšlenek, nicméně potom s postupujícími dějinami a hlavně po roce 48 oba dva nastupují kariéry, které se s prezentací práce pro kapitalistu Volmana příliš neslučují, takže je to skutečně projekt, který je dlouhé roky v šuplíku. Karel Janů je potom profesorem na fakultě stavební, stojí za obrovským progresem v industrializaci stavební. Když bych měla jmenovat, tak on je dokonce autorem bytového jádra v panelových domech. Takže jejich práce jde skutečně potom úplně jiným směrem než velkorysé prostory pro reprezentaci. Karel Janů s Jiřím Šturzou byli součástí takzvané skupiny PAS, pasistů, nebo taky pracovně architektonické skupiny. Spolu s nimi tam působil ještě Jiří Voženílek, který se potom vydal cestou a kariérou velmi známého urbanisty. Mimochodem on potom působil dlouhé roky ve Zlíně. Takže ano, byli součástí architektonické skupiny a mimochodem to taky byli velcí příznivci Karla Taigeho a vůbec té avantgardy meziválečné, která tak bujela tady v kruzích a která propojovala jednotlivé obory architekti spolu s výtvarnými umělci, s malíři, se spisovateli, s básníky. Byli takovými hybateli společnosti a rozhodně měli co ke společenským tématům.

0: prakticky před 100 lety a další architekti pak s tímhle nápadem pracovali a rozvíjeli ho dál, takže zelená střecha není výdobytek posledních dekád, ale je tu s námi už 100 let. Když budeme postupovat dál, všimněte si pásových oken, které prořezávají po té jižní straně vily fasádu. Po jižní straně má pásové okno délku prakticky 30 metrů. Je to prvek velmi nadčasový, dává pocit té vile, jako by byla postavená docela nedávno a zároveň že přispívá tedy k interiérům, které jsou díky tomu nesmírně prosvětlené. A naopak, když vy jste uvnitř vily, tak máte pocit takového panoramatického výhledu ven a to těsné sepětí s okolím, s parkem, s přírodou, provázání interiéru a exteriéru je další takový podpis obou architektů, který tady najdeme. Dál, jestli se vrátíme tedy k těm pěti znakům Corbusiera, tak určitě bychom měli zmínit i volné půdorysy, respektive volně plynoucí prostory, kdy s dispozicí můžete pracovat, měnit počet a uspořádání pokojů uvnitř vily. Dům je taky částečně na pilotech a konstrukčně využívá železobetonový, částečně vyzdívaný skelet.
1: No žiaľ, keď prichádzame od vstupnej brány k vile, tak vlastne vidíme aj tie mostíky, ktoré tak vystupujú z stavby a schodiska. Čiže to celé pôsobí tak až sošne.
0: Stavba je veľmi umelecká. Za to svedčí zejména architektu Šturzovi, ktorý je mimo jiné synovcem veľmi známého českého sochaře Jana Šturzy. A mostky sú toho dokladem. My je navíc nazývame kapitánskými mostky. Oni vám dávajú pocit, že to plavidlo a celou vilu tedy zcela bezpečně řídíte a tím i vaše hosty. A z toho severního kapitánského můstku byl dokonce původně volný výhled na vodní hladinu řeky Labe, takže to ještě vás v tomhle pocitu utvrzovalo.
1: A ještě zůstaňme v tom exteriéri, tak hovoríme o materiálu, které byly použité na stavbu.
0: Z exteriéru můžeme na fasádě sledovat travertinový obklad v celé ploše, který se potkává potom s polabským pískovcem, takže určitě dominuje kámen a potom výrazná terakotová barva, která byla využita na těch lodích, potom se i částečně propisuje do interiéru.
1: Pozrime se na členenie Volmanovej vily. Máme tu teda prízemie, slúžené máme tie spoločenské účely, a potom je ten obytný priestor a potom teda ta vrchná terasa.
0: Funkcionalistický dům je velmi prakticky členěný. My se teď nacházíme na té přízemní palubě, která byla palubou společenskou, tedy prostor, kde Volman vítal své četné hosty a mohl pořádat ať už nějaká méně formální setkání, koncerty a důležité obchodní schůzky. Pod náma v podpalubí skryté je kompletní technické zázemí vily, tedy původně uhlárna, kotelna, byt správce, sklepy, prádelna, sušárna, vše, co má zůstat před hosty skryté, tak i tady skryté zůstalo. Stejně tak vidíte a neprocházíme kuchyní, i ta byla dříve součástí toho technického zázemí. No a když se vyneseme po schodišti do druhého nadzemního podlaží, tak se před námi otevírá kompletně privátní, takový intimnější prostor, kde byly původně tři ložnice, tři koupelny, pracovna Josefa Volmana a zase množství lodí. Teraz prakticky z každého pokoje máte příležitost vyjít ven, užít si nejen pohledy do parku, ale hlavně čerstvý vzduch a to sepětí s přírodou. A nejvyšší podlaží nebo střecha, takzvaný belvedér, který byl koncipovaný opět jako společenský, ale méně formální prostor. Tam najdeme původně pánský klub, karetní hernu a taky tady měl pan Volman svůj oblíbený kulečníkový stůl. Zatímco, když se vydáme na procházku po terasách, tak vám jednoznačně naskočí přirovnání ke slunečním lázním. Terasa nebo střecha vily je tedy příjemným místem pro relaxaci a zároveň je tady tedy i ten zelený záhon, tak tady architekti vrátili přírodě aspoň částečně to, co ji jinak dům svým půdorysem sebere. Celá Volmanova vila patří k největším soukromým rezidencím z té doby a konkrétně obývací pokoj tak má velkorysou plochu 170 metrů čtverečních.
1: Už v době, kdy se Volmanova vila stavala, tak v rámci funkcionalizmu už boli zavedené určité materiály, ktoré patrili k tej výbave a boli to drahé materiály.

0: Či už hovoríme o mramore alebo drahých kameňoch a samozrejme dreve, tak ak sa pozrieme najprv sem a na prízemie, tak aké materiály sú použité práve pri tých interiérových prvkoch?
1: Je to docela široká paleta materiálu. V tom Volmanova vila v celku překvapí, jak se tady ten emocionální, pocitový funkcionalismus projevuje určitě i výběrem a širokou paletou. Takže je to od dřeva. V tom základním provedení je to dřevo dubové, ale najdeme i vzácné exotické dřeviny, potom například ve Volmanově pracovně. Dál jsou to kamenné obklady. Mramory pochází velmi často z italských lomů. Jsou to taky reflexní materiály. Všimněte si těch reprezentativních nerezových zárubní, které zdobí všechny vstupy přízemí vily. A často vám taky stěnou prochází světlo, protože tady máme několik prvků, kdy architekti tedy zapracovali luxfery, tehdejší velkou novinku, a jsou to potom stěny, které oddělují koupelny od chodeb, a jedna luxferová stěna, kterou najdeme hned za hlavním vstupem, tak je spojená dokonce s jednou až úplně vtipnou historkou. Volman byl tehdy velmi velkorysým zadavatelem zakázky, ale byl taky velmi puntičkářským zadavatelem a přál si, aby jeho vila stála rovný 1 000 000 korun. Určitě chápeme, že takový rozpočet je potřeba dodržet a nepřekročit ho, ale tehdy nesměla být ta částka ani nižší. Volman zkrátka chtěl přesně 1 000 000 utratit a architekt Šturza vzpomínal, že jejich rozpočet byl o něco nižší a tak hledali, jakým prvkem se s celou vilou rozloučí, co ještě doplní. A tak jakoby na odchod ten hlavní vstup přidali právě ještě luxferovou stěnu, která je volně umístěná v prostoru, a její velikost prý skutečně vychází z toho, co tehdy chybělo prostavět do 1 000 000. A mimochodem 1 000 000 tehdy zřejmě nebyl to, jak ho vnímáme dnes, ale byla to částka, za kterou bylo možné postavit jeden obrovský kulturní dům nebo mnoho desítek běžného bydlení.
0: Hovoríme o materiáloch, ak sa pozrieme na mobiliár, čo sa podarilo ešte vlastne uchovať z toho úplne pôvodného?
1: Dům má za sebou bohužel i smutné kapitoly ve své historii a v 90. letech skončil prakticky jako ruina. Díky tomu, nebo právě kvůli tomu, se původní mobiliář prakticky nedochoval a my dneska s tím mobiliářem a vybavením postupujeme tak, že se inspirujeme původními plány, původními fotografiemi, ale nevracíme sem přesné repliky, vracíme sem nábytek z duší, vybíráme originální nábytek tedy z období 30. a 40. let od tehdejších známých designérů, takže dneska se tady můžete potkat s prací Jindřicha Halabaly, Roberta Slezáka a dalších známých ikon té doby. Volmanova pracovna je jedno z mála míst, kde se podařilo původní vestavěný nábytek zachránit, a právě jeho sekretář je tedy z původní exotické dýhy restaurovaný a přesně tak, jak ho sem tehdy jako Gesamtkunstwerk architekti Januse Šturzou umístili a navrhli.
0: Ak sa ešte pozrieme na interiér, tak musíme hovoriť o farebnosti, pretože hovoríme síce o funkcionalizme, ale tu nás architekti naozaj pohrali aj s tým farebným riešením, dokonca sú to veľmi výrazné farby.
1: Už sme zmiňovali, že dům je řazen do proudu toho pocitového funkcionalizmu, takže on je to funkcionalizmus s emocemi a ty emoce na vás hovoří práve prostřednictvím různých materiálů, ale hlavne taky palety docela teplých barevných odstínů. Takže zejména v tom privátním patře vily můžete z jednoho místa odečíst celou škálu zelených odstínů, žluté, pískové až po terakotovou. Takže skutečně v porovnání s například vilou Tugendhat na vás tento interiér působí velmi často takovým teplejším dojmem, možná víc intimnějším. Je už na každém samozřejmě a na jeho vnímání toho prostoru, jestli tohle by mohlo nebo mělo být jeho doma.
0: Čím se inspirovali architekti právě při této farebné paletě, lebo hovoríme o tom ortodoxnom alebo vedeckom funkcionalizme a o emocionálnom funkcionalizme.
1: To Tohle je přesným dokladem toho, jak tehdejší představitelé avantgardy byli skutečně multioboroví umělci. To znamená, že byli nejen skvělými architekty, ale byli i výtvarnými umělci a tady je to doslova propsané, takže rozhodně je to inspirace tehdejším výtvarným uměním, možná abstraktními malbami té doby.
0: A se grafickým designem, který najmä tu na u nás bol dosť výrazný a inšpirovaný teda samozrejme aj tými západnými estetikami. Hovoríme o surrealizme, hovoríme o konštruktivizme, hovoríme o kubizme, ktorý sa vlastne otlačia do týchto priestorov. A spomínali sme tu práve Taigeho, ktorý teda aspoň podľa tých dochovaných materiálov sa snažil vlastne priviesť dvojicu architektov k tomu, aby sa nebali nejaké expresie.
1: A určite oni tehdy dávali veľkú váhu té psychologické složce architektúry, tedy řešili nejen ten prostor prakticky a vědecky, ale uvědomovali si, že to, jak se v něm budete cítit, je nesmírně důležité. A právě vliv Karla Taigeho poetismu, konstruktivismu je tady velmi propsaný. V některých místech máte pocit, že k vám hovoří možná básně tehdejší domy.
0: No celá ta stavba je takto naozaj stavaná jako velký artefakt. Ak jsme hovorili, povedzme, o tom schodisku, které ide se pri zemi a na poschodě, tak vyzerá vlastně velmi sošně a ještě trošku vytváří taky optický klam.
1: Schodiště bývá srdcem domu a v případě Wollmannovy vily je to schodiště, které vás nejen velmi rychle přesune mezi dvěma patry, ale které vám po každé a z každého úhlu nabídne úplně jiný pohled. Ono samo o sobě je takovým uměleckým objektem, takovou sochou, která je v srdci domu umístěná a architekti sem vetknuli.
0: Schodisko, které je vonku, které my vidíme, jde hore na terasu, tak zase odkazuje právě na Taigeho.
1: Ty geometrické linie. To je možná další zajímavost, i jak se nebáli dialogů mezi organickými liniemi a naopak těmi pravouhlými, nebáli se dialogu mezi matnými, lesklými materiály, mezi hrubšími povrchy, lesklými, zkrátka je to opravdu pestrá paleta, která se před vámi otevírá a zároveň vás většinou, když do Wollmannovy vily zavítáte, překvapí i to celkové měřítko prostoru stavby, které není z fotografií nikdy patrné.
0: Narážeme na tu praktickost, která se snubí právě s tou poeziou toho priestoru. Ten vstupný vchod, ako je riešený, ten príjazd pre autá, tak je to veľmi praktické, ale súčasne, keď sa na to dívame, pôsobí vlastne akoby nejaké sochárske dielo.
1: Tak hlavní vstup do vily je taková podstaranému 20. století, protože je maximálně přizpůsobený tomu, abyste se dostali až k hlavnímu vstupu autem, automobilem. To prostě k továrníkovi neslučitelně patřilo, stejně tak se chávali přivážet do vily jeho hosté, takže hlavní vstup je pod takovým velkorysým podjezdem, kde za každého počasí můžete pohodlně z vašeho auta vystoupit a šofér potom využije kruhového objezdu, který je součástí toho řešení a vrátí se elegantně. A jak zmiňujete, možná nejvýraznější organická linie je právě v této části, to znamená, než vstoupíte do vily, tak je to ten zmiňovaný kruhový objezd, který je lemuje.
0: Nyní je důležitá součást vily je právě to okolie, lesopark, který ju obklopuje, ten je velkorysý. A aj ten má vlastne svoj príbeh, čo sa týka povedzme stromov.
1: Pôvodne zahrada, dneska lesopark, vznikala pomierne kuriózne. Byť stezky a cestičky byly vytyčené na samotném začátku a tak s nimi dodnes pracujeme a tak je využíváme, tak rostliny, tehdy stromy přibývaly postupne. Wollmannovy si je přiváželi ze svých ať už pracovních nebo soukromých cest ze světa a často prý některé sazenice přišly i od obchodních partnerů, možná v bedně od strojů. Je to takové kosmopolitní společenství, když se dnes rozhlédneme po parku, tak najdeme smrk omorika, to je ten s nejužší korunou, který vás zaujal a který bychom hledali spíše v jižních, tedy evropských šířkách. Vidíme v té východní straně parku kalifornskou borovici společenství. Dnes už tedy stromů, které mají svůj věk a proto i park si žádá svoji obnovu a je to nějaký úkol, před kterým stojíme, tak ho udržet do budoucna.
0: sa tam rozprávali o tom, aký vplyv vlastne majú aj ročné obdobia na to, ktorú časť vily alebo ktorú časť terasy kedy využívať. A samozrejme musíme hovoriť o svetle tým, ako sú tie okná po celom obvode vily. A ešte majú to zaujímavé tienenie. Vlastne sme ešte nehovorili práve aj o tom, lebo ak hovoríme o vile Tugendhat, tak sú tam veľmi tie precízne technické vynálezy, dá sa povedať, tej doby. To je to o niečo jednoduchšie, ale nie menej efektné. Takže ak hovoríme o svetle, ktoré vlastne prichádza sem cez deň, tak vždy vlastne máme akoby inú emóciu z tej miestnosti, do ktorej vstupujeme.
1: Určite, jednak během dne, jednak i během ročních období. Vila je s tou nejdelší jižní stranou situovaná směrem k jihu, což má tu výhodu, že v zimních měsících vám sluníčko svým pod těmi nízkými úhly prosvěcuje přímo interiéry a několik stupňů přidává. Naopak v létě, kdy to není žádoucí, tak je v průběhu dne vysoko nad budovou a interiér nepřehřívá. A můžeme v letním období využít toho praktického stínění, což jsou dřevěné lamelové rolety, žaluzie, které jsou v takových horních kazetách nad okny navinuté, ovládají se látkovým proužkem a poté, co roletu spustíte, tak se ještě můžete rozhodnout o jejím velmi efektním a zároveň praktickém polohování, tak aby vzduch cirkuloval.
0: Tuto vilu prirovnávajú k vile, ktorú práve Le Corbusier postavil pre brata Gertrudy Steinovej nedaleko Paríža. A to je otázka, či teda vlastne oni mali možnosť sa stretnúť v nejakom časopise s fotografiou tejto vily, alebo je to náhoda, ale to dokladá vlastne tú prepojenosť v rámci toho, ako tie trendy išli naprieč celou Európou.
1: Ja myslím, že ten plán dokonale znali z časopisu o architektuře, ktorí tehdy byli tou nejvýraznější a nejzásadnější inspirací, tak rozhodne čerpali.
0: Která časť vily je vaša najobľúbenejšia?
1: Záleží na ročním období. Teď v létě je to určitě ta polo otevřená terasa ve druhém nadzemním podlaží, která je pro mě nejkouzelnější právě teď v pozdním odpoledni, kdy tento klesající sluníčko i nádherně prosvítí. Je to taková hra světel a stínu.
0: Už jsme hovorili o tom, že teda vila si prežila různé obdobia, tím, že byla postavena těsně před vojnou, tak vlastně do jejich dějin vstupila aj druhá světová vojna, aj potom nástup komunismu. Velmi šťastné roky nastali vtedy, keď sme dúfali, že možno práve dôjde k obnove, a to je práve po roku 90 až k tej veľkej obnove. Takže čo všetko sa s vilou dialo od toho momentu, kedy ju vlastne musel Volman opustiť?
1: Volmanova rodina si svoje sídlo užila bohužel jenom jednu dekádu. Je to rok 1948 a změna společenských poměrů, kdy komunisti převezmou pomoc a dojde velmi rychle i ke znárodnění tohoto domu, který se promění v politické školící centrum a potom později v 50. letech v mateřskou školku. Podniková mateřská školka tedy zůstává až do roku 1990, kdy tedy těsně po sametové revoluci je potom uzavřená a dům několik let čeká. Proběhne restituční řízení, to se píše rok 1993, ale v té době už jde o vilu, která nemá nájemníky, která je bohužel volně přístupná, není zajištěná a končí jako polorozpadlá ruina, ze které je odneseno všechno, co zkrátka šlo v té době prodat a zpeněžit. Potomci Josefa Volmana, kteří v restituci celý areál získají zpět, se nakonec rozhodnou, že nemají bohužel ani finanční prostředky, ani dostatek času a energie vilu zachránit a rozhodnou se, že jediné, co jim smysl dává, je najít tedy nové majitele, nové investory, se kterými uzavřou nejen obchodní, ale taky gentlemanskou dohodu o tom, že nenechají dům do popela spadnout, i když tehdy už příliš nechybělo, ale že se rozhodnou pro tu spletitou, častokrát velmi složitou a komplikovanou cestu záchrany kulturní nemovité památky. Ta rehabilitace areálu, konverze areálu, tak trvá skoro 15 let. Je to několik fází, v té první bylo potřeba vůbec jako velké pucle vůbec složit tu skládačku, zjistit, do jaké podoby se má dům vracet, protože to z něj rozhodně nebylo čitatelné, ani nebyly na jednom místě v archivu v jedné složce materiály k projektu, takže to byla nejen stavebně historický průzkum tady ve vile, ale i intenzivní badatelská práce v archivech, v pozůstalostech, tak aby jsme měli projekt pohromadě. Celý ho řídil architekt Marek Tichý, který patří v té tuzemské špičce jeho architektonické studio, tak architekt se specializuje na citlivé konverze památek ze 20. století. Když se v roce 2018 celé podařilo, tak ještě stále nebylo úplně jasné, od tom životě v domě. Prvních několik let byl soukromou vilou, soukromou rezidencí pro současné majitele vlastníky, ale nakonec se rozhodli o tuhle výjimečnou stavbu s veřejností podělit a dneska, tedy už na podzim budeme začínat čtvrtý rok, kdy spolek Volmanova vila, jehož posláním je dům oživit, kdy pořádá pravidelné komentované prohlídky. Jsme dům, do kterého se přicházejí hosté také za kulturním programem, za koncerty, za divadlem a nebo nabízíme možnosti zážitkových noclehů. Takže si velmi zakládáme na tom, že nejsme muzeum první republiky, nejsme skanzen, ale jsme dům, který žije i současným uměním a jsme dům, kde se můžete do křesla posadit, vyzkoušet.
0: Hovoríme o vile Volmana v cykle Fenomény, tak v čem je vila Volman fenoménem?
1: Tak je to velmi výjimečná umělecká stavba své doby, takže určitě architektonický. Je to jedna z nejumělečtějších staveb, které na našem území a možná i v Evropě najdeme. Určitě je výjimečná tím, kolik modernistických proudů, trendů se zde mísí, ale nejen architektonický. Já si myslím, že svým fenoménem je i celý ten příběh její záchrany, její obnovy. Najdeme v tom tedy jako filantropii 21. století, kdy se ze soukromých prostředků podařilo kulturní památku zachránit a konec se s ní dělit s veřejností. Takže těch příběhů je tam víc.
0: To bolo veľmi stručné rozprávanie kurátorky Zuzany Kadlečkovej o skvoste českého funkcionalizmu. Komentovaná prehliadka Volmanovej vily trvá takmer hodinu a pol. Odhalí vám množstvo architektonických prvkov a detailov interiéru. Dozviete sa aj rôzne príbehy spojené s členmi rodiny. Napríklad Jozef Volman počas vojny podporoval domáci i zahraničný protinemecký odboj a o svojom podniku ukrýval časť knižnice a archívu Tomáša Garrigua Masaryka. Takmer sa rozpadla, dnes Volmanova vila patrí do prestížnej medzinárodnej siete Iconic Houses, spájajúcej architektonicky významné domy a ateliéry z 20. storočia, ktoré sú zároveň prístupné verejnosti. Dopočujte pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

Každý deň sa končí večerom. Tým vám chcem iba pripomenúť, aké je to pekné, aké je to nádherné.

veselo sa na tento svet pozerám. A preto vždy tak spokojne vyzerám. Keď mi niečo nejde, počkám až to prejde, za tým sa neobzerám. Ja sa nikdy na tento svet nemračím, s dobrovoľou až do smrti vystačím. Veselo si spievam, na svet sa usmievam, veselo najprv

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce je.

přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

Počúvali ste Tesseract. Pásmo o poézii Mariana Milčáka pripravil Jakub Souček. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. Hudbu vybral Alexander Berta. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Dana Košická a Igor Šabek. Zvuk Peter Krajčovič. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.